0: fale, vždyť to přece psala.
1: Nesporně Elina Makropoulos.
0: To jsem blázen.
1: Je to ta táž ruka, jako na mých